Jedna. Šest, tři, sedm, dva, šest. Šest, tři, sedm, dva, šest. Jedna, pět. Nul, osm, sedm, šest, osm. Nul, osm, sedm, šest, osm. Jedna, sedm. Jedna, tři, nul, devět, čtyři. Jedna, tři, nul, devět, čtyři.